0: Sweet Home, Łużyca by tlat išlo, veš taky rane slunčne rodence zase očakujeme. To bude krásne, lične deň, ale netko najprv raz podadáme, što dáva všetko nuho, imenujce na pol šeščich.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Nowa šulska vjetnica Serbske zakvadnije šule Krosčicach je Hanka Vočarjova. 35-letna kozarčanka nastupi tute mjestno hižo 1. augusta. S tym zakonči so 5-letna doba zastupnistva šule přes direktorov druhých serbskih zakvadnih šulov. Kajž krajne zarjad za šule akubvanje dales džili, njeste za zakvadni šuli Budušinje a Ralbicach v upisanske procedurje išče zakončeni. Tohodla přepoda krajne zarjad překotnje nadavki šulskoho vjednistva Ralbicach Janje Hančikovi a Budušinje Aleksandri Vauđe. V juliju je Horni Łužicy 6 předov začu za doromade dneče 90 přistajenih krótko dživo přizivivo. Kaž agentura za dživo na naprašovanje z dželi, by to trošku viace nových přizivinjov hač před měsacom. Kelko firmu potom oprođe za svojich přistajenih statne penes za krótko dživo uživa, vi agentura pak hakle trošku pozdišo. V měrcu by to 1-60 předov začu a 900 ľudí. Většina předov za Čeđovacim přemysle. Loni samstnem času by nimale dvojce telko přistajenih regionje v krótko džele. V džilach zapadnje Hornje Łužice je čera neđe 2 hodiny duo milina vupadnova. Mjestrujim v Worklecach, Rožinče, Smerđaci a Nebilčicach. Potrichene by neđe 2000 domjacnosću. V biju dopodnja pak bih u Čeže zaso zvuporedžene. Kajž zastaračel Sachsen Energie z džili mejachu mylenje v Syči kamjenskeje přepinanje. Přičina by najskere, zo su při tvarskich dživach blisko počnici milinovod vopško džili. Tvarske dživa při novom vosadnem domje Radlubin v Ralbicach tja posledni faze. Kajž v obkruči vosadne faro Štěpan Delan su po jednom leče tvara nimale na džin ponje časovom planje. Tu kvilu so išče elektrika doinstaluje, a dživa na vonkonem arealu se dokonča. Nu Radlubin nastanje na mestnje dotalnije brožnje farskeho dvora. Jedno poskoduje tvarenje smije mestno za 80 ľudí a pvači doromade 1,1 milion euro. Kun septembra na domkovance se vosada nuotvo posvečič. V Mužakovje su džile Pyklarovoho parka tukvilu za vopetovarju zaurene. Nevedro je tam vutoru večo štome vopškodživo a bualivo. Dučasnje je jenoš areal vokuo nuvoho rodu za publikum přistupne. Kajž zaužba Pyklarovoho parka z džili procuje so, nevečo škode hač do konca do džinja vodstronič. To bych upovězče, kotrž namakače tež na naši internetové stroně a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca očakuje nas svunčko s mročelemi ve vodmenje převážně ma sucho vostač, jenož při ránice kečeske tam dre zmeja švíjele, dále do kraja pak potom nic. Živě slibro stupa bihu dňa na 30 stopňu a k tomu zmejme dženco hoj čerstvý věcik. Jutca a kajštěž kunstu dňa vostane přečene a sucho, jutca hač do 26 stopňu, potom temperatury zase stupaja.
0: A to poľadáme nedom tiež na puče. Žiadne bevskače, nič nemáme tu Horni Łužice, znamenča nám ničo nepředeží a tiež háčenia nám nejsú znáte. Jeden pokyn mám, a to je Kukové. Tam nemôžeš přezvesieť menúcu od mosta hač do predka k Münským kiežam. Tam je puč zašľahané. To robíte na to myslieť, že chcete do Pančic alebo do Kukova ječ. Je li ešte nešto máte rád na zázvonče Budešin 7400 alebo písate nám přes našu chatovú funkciu v našej app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
0: Tož dajte ešte netko dále štučku ľubič od Olivera Tomasa. 4 pomenčine je po napol šeščich.

0: 6 minšinu je do 6.
1: Nábožné slovo.
0: Hoďen sa ráno, Jana Malková z Nula Úšča, nadavku a zamovitosti Bačonský je v osade.
2: Za zamoža svoja imač a postokovač. To začúvam často tiež pri čítaniach na Božích službách. Trude, dokež přemalo viem vo staviznách a pozadkách. Trude pak tiež, dokež zvostanu bezradná, pýtajú za tým, čehožda je so text do Sviatého písma zapšiel. Přes rytka som mi slova v prídovaniach ukladuja. Hišče rečo, so sama do textov kovo vokovo zanúriu, a jenož tam a sem sú rozmovy při nedelnišim v obede, napilnené od biblických čítaniu dňa. Neočakované zetkanie s ignorovanými ženskými Biblie, o ktorých šielieca knia teologovky Anette Jansen vyšla, je mi putalo a mi nástrok bylo. Zavol som tutých často nemenovaných ženu pýtač. Jedna z nich je Hagar, služovná nevoľnica Abrahamovej ženy Záry. Hagar porodí Abrahamej syna Ismaela. Dokež bieštaj sa Zára a Abraham podalmo potomniku nádžiavoj a Zára tuž Abrahame nametová sok Hagar Lenič. Što iš kulitiš tuto namet voznameneše? A što si žunski začuvavoj? Votem je neš malo zanimiv tekstče. Ale svova Hagar v pustčine poje je zetkanu s knjezovim Janželom prajo Ty se el roji, tun, kiž za mnu lada. Su mi votmova na novo zakojnske prašenje Jezusa na vučomnikov za koho mače me v. Dovire puna votmova Hagar, ty se tun, kiž za mnu lada, je mi ze sebe votmovu, kotrež v biblijskih tekstach a litaniach nadenžeme najbliža.
0: To by Jana Malková z Nového Úšča.

0: Nedom da nač menšinu, boš ešte zohodži so jenička stavi zna 8,5 leta a dlie povedač. Klinči trochu za tem, zo ce, če nechtu knore meč kusk za to tlavirnone, abo ga dobi tojič, ale tajke nešto máme. Pola nás v serbskim rozosu napríklad. Janek Vočo rozpravia o dječacem usuvanju, kýž dota žaného konca nima.
1: Kujde štvrt grano, a to je život 8. mirca 2018, doživia dječi dodom, kde je malé je drúzne filomelosa. Mirko Brankač, kemu od prvního dňa svoj vus a vo sebi te charakter spošča, što je život již úžaduje.
2: Ja som díky 400 kroč, toto filomelosa rečal. Doživia tiež pytnú ve vosu, som praj, ta vysokosť, nie tak jednora, kaž před letami. A to ja mám jenom ten technikus, mluvil, že to všetko ešte beží, to je šno pětno, to je najväčšie vúžanie, ten vôz.
1: A s ním a všimi tými rianými zvukami nebe Filomelos, ten Filomelos byl, tež nebe jeho Mirko takhle s celým čevom a dušu a lutými vúdnymi przlemi predstajal, pod kuždým perkom má hač do džencnýšieho znajmenča jednu ideju a samo svojské přísvovo, s kotrým žoltne na nás človekov a naše činky zláduje.

0: A jako tajkeho jeho tyž ľudžo privátne nareča.
1: Tošno je jara, každým praj, za dušu, když ty stejš na bankovém automáte, si peníze zvoluješ, ale on zvolená vod zádeš, že vy to ešte tom knes Filomenos. Hej, tu daj sem. To bude fajn, tak činíče. A to bude komplimentia rade. Přijú sam. A přes drou, viezo tyž, hej, Filomenos. Ľudžo mi je spoznaja, ale tyž nespoznaja. Ja to tým knes brankačk, alebo v tým, no. Ja biežu se zviacerými identitami. Přesvět.
0: Zo vostanu stavizničky Filomenosa čerstvé, žortné a napjaté leží ve rukách dve u koautoku. Jedna z nich je Antje Beneken. Ona je po povolaniu dživiznova pedagoguka a tiež expertka ve čítaniu zvierečích sledov. V zajšuch letách je za serbský rozvoz tiež ižo druhé seriále písava, kiež v abo vo přirodži jednachu, kiež listná mrovia Lilo, Krejni Bracia, abo Janka ze sedom dybkami. Tuto vusovanie miestem dávno v archíve rozvoza Dremaja. Mala drozna Filomenos porno tomu jej a cívemu týme hač do dženstnišeho veselovo bradža. A propo tým, dalša koautorka je Andrea Keščcena. Džakovano jej je Filomenos prave žortne serbský ptačk. Ona staví zničky sovu písa a je ze všeho z počatka tiež převožuje.
2: To nie je vizujo žine, že ani posvône převož byl, to tiež nebe šlo. Trebame náš serbský svit a když staví zničky jara přepísam alebo jednu ideju bule utvorju a druhú preču ostaju, no aj potom to tiež ante napísam. To je také dávané a brače. Ja znamenča so na te dny, když Filomenosa písam přeco jara veselú, dokež môžu to bude kreatívna byť a mám hižo miestem bevuchu, kak to Mirko Filomenos praj.
0: Andrej Keščcene po boku je Madlenka Šoučic, spočatne režisérka, miestem rečnica riadu a má přeco vúšnu polepšenku za text. Tu iž dženca Filomenosi, abo lipe prajene týme Filomenosa, vele zboža za 400 vúdače a vám, při posluchariam, viezo veselo celé ve zmysle malé drozne.
3: Le, što iž so medla menčinu smeje, je hodinu dleje žive.
4: A nedom je vône náređena s Filomenos. Tu će jenoš išće niko tre menčine dočakać.

0: Cele aktuálne poky sme dostali ešte z nástupa Wopcat. Keď voľubí ľudia, ktorí sa podajú do Budyšina, mes Zejicami a Lénom je droha zašľána. Tak daleko naše informácie sme dostali úne informácie od připosúcharia. Mes Zejicami a Lénom je droha kompletne zaurená. Hľadáte sa tam jen druhý, buď si pýtate, ale keď prene kšižovaništo ve Zejicach je ešte svobodné, toľko potom eventuálne přes autodroho je či je liceče, alebo přes Kroščice. A to je policia, hova, keď ste nabliedžeme a Katka to vie.
1: Polícia z G.
2: Pukvina v obruč je v útoru připoutňu k nezbožu na autodroze 4 smier Zorelc ve vysokosti vodjezda Budyšin zapad vedva. Bie to prítku napravo při takým vulkým nakladným auče bez připovišaka Marky Scania. Podľa jedúce VW na levej čarie zjedže přečivo karkasy a auto bolo obškodené. Celkovna škoda na nakladným auče a VW 7500 €. Vodža Renota je v útoru večer po šimzdaču kolesovaria Budyšine previčal. 22-letný ječeše so svojim kanguom na mužakovské droze z Borka do smiera na nutskone miesto a cože napravo odpočič. Přitom dojnže k zrážce z 21-letným kolesovariom. Tutun přinže zranené do koronie vietná škoda 2000 €. A krutky v okomike dosahol mošňu pokradnič a to v obchodže pri Lužickým námieste v Vojerecach. 7 až 60 letná je jej toboku z krutka předrastčaný z dieho Rostova, zo by v obchodže ešte po dalšiu drastu šva. Tunde v okomik v Lužichu paduchojo zo bychu mošňu rentnorky z tožky pokradnili 1000 € za chusobu, dalšie vosobinské dokumenty abo peniažné kartky pak nesú nás božo pozibili.

0: Naposledy mi je, a Tomáš Jitkenu ještě za nás, Katka Peplec.
1: Srpský rozhlas. Pověstře. V studiu Katka Peplec.
2: Dobaranje. Nowa šulska vjetnica serbskeje zakładneje šule Kroščicach je Hanka Vočarjowa. 35-letna Kozorčanka nastupi tute miestno hižo 1. augusta. S tym zakonči so 5-letna doba zastupnistva šule přez direktoru druhých serbskich zakładnych šulov. Kajž krajny zahrad za šule akubovanie dale zdžili, neste za zakładne šuli Budyšinje a Ralbicach vupisanske procedúrie hišče zakončeni. Tohodla přepoda krajny zahrad překodnie nadavky šulsko vjetnictva Ralbicach Janja Hančikovi a Budyšinje Aleksandri Vauče. V juliju je Horni Vožice 6 předov začo za doromady neče 90 přistajenich krotko dživo přizivivo. Kajž agentura za dživo na naprašovanje zdžili, by to trošku viace nových přizivinju hač před měsacom. Kelko firmu potom vopravdže za svojich přistajenich státne penes za krotko dživo uživa, vie agentura pak hakle trošku pozdišo. V měrcu by to 61 předov začo a 900 ľudí. Většina by v přeživacom přemysle. Loni samstnom času by nemale dvojce telko přistajných regionie v krotkodžele. V dželách západne Hornie Vožice je včera neče 2 hodinie dôl milina vupadnova. Miestrujem ve Vorklecach, Rožinče, Smerčaci a Nebylčicach. Potrechene by neče 2000 domiacnosťu. V biu dopodňa pak bych učeže zase zvuporečene. Kajž zastaračel Sachsenenergie zdželi, miachu milinie vysuči kamienskie přepinárnie. Pričina by najskere, zo sú pri tvarských dželách blízko Bočnice milinovod vopškodžili. Tvarské dživa při novém vosadnom domě Rádlubín v Ralbicach cia poslední fáze. Kajž v obkruči vosadne farost či pan Delan sú po jednom leče tvára nemale na džin pône časovom pláne. Tu kvílu sa ešte elektrika doinstaluje a dživa na vonkunem areálu dokonča. Nové Rádlubín nastane na miestne dotalnie brožne farského dvora. Jedno poskodové tvárenie smie miestno za 80 ľudí a pači doromady 1,1 milión euro. Kun septembra na domkovance se vosada novotva posvědčič. Strohotnický záhrad Zorelského okresa varnuje před kupaniom v Kvetanečanským spiatom jezoru. Pričina je silné rozmnoženie modrých algů. Kajž záhrad z džili sú při kontroli s dobom zvistčili, so je voda tu kvílu kietro mutná. Tiež budyským spiatom jezoru maja dále čeže s modrými mokricami. Tam bych ju hižo před nekotrými týdženiemi varnovali. Kontakt s jedotými algami môže šelaké strohotnické čeže zavinovač. To bych ju povieste, kotrež namakače tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje svunčný džin tiež s nekotrými mručelemi, tuto potekým ve Votmine, převážne vostanie sucho a to při 30 či stopniach. Júce, kajštež kunstodženia vostane dále přečenie a sucho, júce spadnú temperatúry na 26 stopňu, potom pak zase stúpaja.
0: A to bola nám ešte na počerúne, som to predejžo rek. My se zejcami a lenom je puč zašláne, tam ešte nezbožo. Kašprane puč je začinené, to dobyče si v objezdku pýtač. A v Kukove, tiež tam, přes ves nemôže či ječ, deleka od mostač, kmenkec kieškam, je tiež tam puč začinené. A jeli ešte niečo vidieče, nekajke hačine, abo tiež brzkače, potom nás ráde zázonče, budeš in 7400. Abo ďalšia varianta, písače nám přes našu app MDR Serbia, celé jedno přes chat a potom to spiešne vozivíme. Na stem je 4 po menšinu nedom po napo 7.
1: Serbský rozvoz.
0: A nám zaspíva Milena Vočarec.

Medo upada tak, so zmijeme tiež konstitučenia, haj prave lečo. To so údany tiež zaradovania po tvojom nebiom opetača. To mám niekotre typy za vás. Najprve pak niečo za Džičí muzeu západnej Úžice. Smiča si Džičí. Čenca, od poponu dvemaj. Vobladač, što še vak nichtu v muzeu nevidí preparácii sku dživarni menice. Tam môžete si vobladač, kak so zvierata preparuja a so za vedomostne dživo všiotuja. Anetko, po tvojom nebiom je denca v čornom komcu znova kino večer, a to pokaza so Das Kanude z Manitu, a juce večer tam to samsne trojka znova kino, ale druhý film menice LOL 2 Dipk 0. Smolarec knia ne predstaví so denca večer nová knia, je to premiéra knihy Dotkania s autorom Milanom Rabalom a ilustrátorku Petru Švarcom. Denca večer na po 8 to je, potekým knižná premiéra knihy Dotkania Smolarec knia ne. A tiež leca, prosia za so biosférovom rezervácii Horné Úžiske Hola a Hate v Stroži na kino v večer v Leču. Prvný je júce večer, a to ve 8 s filmom Ganca halbo brudo. Serbská dekanátna modžina je tiež leca na zhromadne vúdet prosiená, ktorýž bude nedelu 13. septembra. Plánovaný je s busom do Špoujov podľa Hamora Ječ, kdež bude zhromadne nešpor tamnejšie cirkvi. Přizamkne so čumikovanie z Čelna do Nového miesta a zajímce mení sa háč do pondele, 10. augusta, to je příchodná pondela. Online přizevič, link na magače najjednoduše na strone www.posol.de. A pokukneme na konc týdňa, sána na svičo viesne svieže na to piatky, že s vúbeďovaním vo nových voborov, potom hraje DJ Romano, sobotu maja mezdrujem kikorové turnier a večer za znovarie, nedžuli je potom popodňu program za ušech, zdobo môjte si tamtež oldtimerov obladač a na ponovene kielovanskej čare kielovač.

0: 400 razov Filomeno srano v srpskim rozvo. So, dženca, svičime tu jubilej v dženstnišim vusovanju, aj poprom však je nepširadži svoje največje potajnstvo v osebe nic, dežže vo fantaziju, ale za Mirko Brankač k našu malo droznu Filomeno sreči, što mestem tih 8,5 letah vusovanju teši žo pötneli. Dženca, mame kašprene v rozvo svoje jubilej 400 vusovanje tutoho dječaceho zerijala. A što dživodzielnik Mirko Brankačk svojemu Filomelu si přije?
1: Ja si přiju za Filomela sa, zo on jara vysoko ešte môže liečeť, zamieča 400 kroč. No ja, so dokáž on liečeť môže, dolajú nu napríklad mesačk, alebo, also také nešto, nešto science fiction, ale to nie je nič jedné, ale ju nu, zo so praje, dženca je to možnosť, že dáta. Helvák, máme naše jednore téma, přijím jemne rýšťa, tá téma jo, čím zajímavšo.
0: To je náš Filomelo, že ženy nima došť, a najradšo ešte na mesačk, tak my ju oznajeme kúže ráno a týždenca ráno zase má podavíznu za vás. A to riane tež však, přes tuté leta je samo přísvova unama, kao náš Filomelo, kaž napríklad tuté, haj, my máme jenož to činíme, večímž sú nám te vulke příklad. To si môžem za sebe žiaržeť.

0: 16 minuten passeren mich ja. Dus ze we wukrijen door lui heb je het zo leren, dus moet je nikotres voor dan niet hier redden. To wat teoria durje, aan wutrove to wam niet zo'n nieuwe ho ne povidam. Šiuše mjesta Andreja Kistse na Dživava, kajko je jej je kusk češčine pomalo, jako je se dopraji dojeva.
1: Započala je so to hižo do odjezda, jako sem svoj kufor českemu busovemu šoféri dala a jeho z dobrý den postrojila a svoj liščíkový QR-kód na šmoradku pytala a komentovala z rodnevem džerune je. Jeho mezvočo je so ujasnilo a je minil zo vúbirne čistý rečo. No, no, no, sem se myslila, ženjenej sem reč prave vukva, tohodla sem so dobjala tiž převineč rečeč. Môžu nikotre floskle a vupomham si ze serbščinu, kýž po búrekovaniu kúsk čanu. Dživam jenic se na to, zo so mi žane pulske vobrote nuc nesunú. Ale búh samo za svoj serbsko-český slovjanský esperanto, po takým neoficiálnu miešencu, tiž praze s posmievkom pokvalena od starších předavákov abo pinčníkov vezo húščišo hač mučich. Tuči sú potom toleračo chceli jenčes si rečeč, ale totla si mila dubianej húši. Nikak je to po takým švozes, pospytam to po česky. Hej, samomoda žona při kase za tikety za račin je mi rozumila, jako si mi rozkvadla, zo sme lužisce Serbia z Nímskeje a národná menšina, ale vo serbskim seminárie při Karlove mosče nie je ničo vidžova. Bie pak dospone zaorena, no a to je jenož, doke sem našu mačoštinu trošku přiblížiť spytova. Ani kuska perfektne. Drude pak dosaha nešto proce a zmužitošče za malé veselo a môže byť snač samo nástok, zo so druze vonami informuja. Tuž nebojče so, viace hač nerozumič, vás nebudu.
0: A to však je tež dobrá příčina to, až vúspytať si do Česky doječ. Nedom za ranicu však máš krásne pučovanské štiešky. Abo tež, kajšie to moja kolegyna Andreja Kistse načinuva. Cítiš zásoraz dopraji do stolice doječ tam.

0: Se čemu čama, pšelšo znata štučka, Mirko Brankačka. A tu te se čemu čo je suza so popuču na našich polach. Predovune sme rečeli o starých modelách, kiš nesu ani ište kabinu mili, kak su potom vupadali, co je zaprošené a so večo moli jenoš vukupač ve skale abo tiež v Pieskečanskej vulovej jame. Alois Handrik sa serbských bazlic je o tom rečal. V nejarskim času su to popuču byli tiež kaž dženca hodžine do ve abo na mašinách sedeli. A potom je tiež boži, šo samo novší model, šišo fortšrit, svoj nete drekali E516.
1: No smo boži, šo vete E516, smo se spod samoj pasli nekajke ponojčki z vodu, nut stajali do kabine, zobo so tam tun poveto, kada šo nut zduo, zo so to trošku vokvo dživo, abo te tun poveto so trošku vomačal. To bete samo na sebi te jenčke, šo smo do šanzo mili.
0: Aj ničo ze sklimu je připravo, kaž ženca z rejne nucka sedíš a šo vidíš a máš to jara pšijomne. Tede sú se dobili sami pomáč a sú špajne sami, tajč v tých kabínach všelek vždycky si tak ščineli zo znamenča kvílu po tutých temperatúrach a vši takých lečných temperatúrach vúdžiaža na tutých vúľkých mašinách vonka ve sluncu na polu, kaž to teledne zase vidíš.

0: Dennis Wenzel je nám zaspíval tu hanitko je na posmích čas za nôžče dňa.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranie. Nová šulská viednica Srbské základnej šule Krusčicach je Hanka Vočerjová. 35-letná Kozarčanka nastupí tuto miestno hižo 1. augusta. S tým zakončí sa 5-letná doba zastupníctva šule přes direktorov druhých srbských základných šulov. Kajž krajný zariad za šule a kubvanie dále zdieli, nejste za základnej šuli Budešine a Ralbicach v upisanské procedúrie ešte zakončení. Dohodla přepoda krajný zariad překodne nadavky šulského viednictva Ralbicach Janie Hančikovi a Budešine Aleksandri Vauče. V júliu je v Horní Vúžici 6 předovzáčov za dohromady niečo 90 přístajných krotko dživo přizivivo. Kajž agentúra za dživo na naprašovanie zdžili, by to trošku viace nových přizivinov hač před mesacom. Keľko firmu potom opravdu za svojich přístajných státne penes za krotko dživo vúživa, vie agentúra pak hakle trošku pozdišo. V miercu by to 1,6 předovzáčov a 900 ľudí. Väčšina v předživacom přemysle. Loni samstnem času by nemali dvojce telko přístajných regióne v krotko džile. Tvarske dživa při novom vosadnom domie Radlubin v Ralbicach cia posledný fáze. Kaž v obkruči vosadne farov Štěpán Delan sú po jednom liče tvára nemali na džin pône v časovom pláne. Tu chvíľu sa ešte elektrika doinstaluje a dživa na vonkunem areálu sa dokonča. Nové Radlubin nastane na miestne dotelnie brúžne farského dvora. Jedno poskoduje tvárenie zmie miestno za 80 ľudí a pvači dohromady 1,1 milión euro. Kun septembra na domkovance ce vosada nuotvor posvičič. V džilách zapadne Horní Vúžice je včera niečo 2 hodiny dôl milina vupadnova. Miestrujím ve Vorklecach, Rúžinče, Smerčaci a Nebylčicach. Potrechené by niečo 2000 domiacnosťu. V biehu dopodňa pak bych učel, že zase zvuporedžené. Kajž zastaračel Sachsen Energie z džili, mieru mylenie vysyči kaminskie přepinanie. Pričina by najskere, zo sú pri tvarských džilách blízko poučnici milinovot vopškodžili. Strôvodnický zariad Zorelského okresa varnuje pred kúpaniom Kvetanečanským z 5. jezoru. Pričina je silné rozmnoženie modrých algov. Kajž zariad z džili sú pri kontroli s dobom zvistčili, zo je voda tu chvíľu chytro mutná. Tež Budeským z 5. jezoru maja dále čelže s modrými mokricami. Tam bych ju hižo pred nekotrými týdženiemi varnovali. Kontakt s jednotými algami môže všelaké strôvodnické čelže zavinovať. To bych ju povieste, kotrož namakáče na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nás očakuje slunčný džín, ale tiež dosť mročelu zmijeme, slunce a mročele potekím ve vodmine. Převážne vostane sucho a to pri 33 stopňach. Tiež júce a konc týdženia vostane dále příjemné čopvo, přečelné a sucho. Júce so 26 stopnými, potom zase hocišo.
0: A to šľadáme na púče, môžeme reci so mes zejicami a lenom je púč zase svobode, tam je všetko zumovne, tam môžete tiež zase ječ ve kukové dobyče dále, keď bovač tam nejde přezvies, tam džiel drohy ponovia. To sú naše veci, keď sme znajeme, tiež vyskače nám nejsú, žane znáte, je lepšie, než to vidíte. Zazvonče nás rade 0591 7400 alebo písače nám přes našu app MDR Serbia a potom to spíšne vozvíme. S tým je 4 pomenšené po na po 8.
1: Serbský rozvoz.
0: A to je Mirčin Veclich.

Hanetko vam za vas sretoma spokivo v muzeju Zapadnije Užice smeđa se dječi dženca od poponu dvimaj. To obladač, što še ovak njih tu v muzeju ne vidi preparacijsku dživanju menujce. Tam moće vidjeć, kak so zvirata preparuja, a so za vidomostne dživo přihotuja. V čonu komcu je dženca znova kino, večo pod hovem nebjom, pokaza so da skanude s manitu, a juce potom tež to samsne, jenojš nove film, a druhý film LOL 2.0. Smalarec knija ne predstaje so dženca večo nova knija, je to premiera knihy Dotkania s autorom Milanom Rábalom a ilustrátorku Petru Švarco, to je český basnik, spisovateľ a přeložovateľ. Bydlia skutkuje v Varnočicach a je vozivý 12 basnických zbierkov a ďalšie knihy. Dženca večer na po 8, potek im knižná premiéra Dotkania, a to v budúšine tu v Smalarec knihani. Tež leca zase proša, biosféru emrazaváče Horné Užiska Hola a Hate stroží na kino večer v Liču. Prvný je juce večer, piatku večer, potek im večer 8 s filmom Ganzer halber Bruder. Dekanatna modžina je tež leca na zromane vulet přeprošena, kotož bude nedželu 13. septembra. Plánovane je s busom do Špojo, pola Hamora ječ, tež bude zromane nešpo. Přizamkne so čumikovanie z Čelna do Nového mesta. Na zajímce milí sa hađo přichodne pondele 10. augusta online přizevič. Link namakače na www.dybkposol.de. A pokukneme na konc týdženia. Sjana nás sveča vesne svečen. A to piatk, hižo s ubeđovaniem vonovej švoboru. Potom hraje DJ Romano, sobotu potom kick-off turnier tam maja, večore a nedželu popolňu program Zaušek, samo z Line Dance a potom určite Kielovač na nové a po ponovení Kielovarské čare.

0: Tuto štučku mi rano do usvojena požič. To je se najskere Filomilos umyslil. Štu je hovak tak šibavé rano v našim programe. A to svedčí deň za jubilej. Zohodži so jinička staví zna 8,5 leta a dlie povedač. Klinči trochu za tem zoceče, nech tu knore meč. Kusk za totla virnony, abo ga doby tohič. Ale tajke nešto máme. Bola nás v serbským rozosu napríklad. Janek Vočo rozpravia o dječacem usvojeniu, kýž dota žanného konca nima.
1: Kujde štvrt grano, a to je život 8. mirca 2018, doživia dječi do dom, kde je malé je drúzne Filomilosa. Mirko Brankáč, kemu od prvního dňa svoj vus a vo sebi te charakter spošča, što je ho tiež užaduje.
2: Ja som nieke 400 kruč toto Filomilosa rečal. To je tiež pitnú ve vosu, ta vysokosť, nie tak jednora, kaž před letami. A to ja mám jenom ten techniku, som mluvil, že to všetko ešte beží, to je všetko pýtno, to je najväčšie vôžanie, ten vôz.
1: A s ním a všimi tými rianými zvukami nebe Filomilos, ten Filomilos byl, tež nebe jeho Mirko takhle s celým čevom a dušu a lutými búdnymi przlemi predstajal, pod kuždým perkom má hač do džensnišieho znamenča jednu ideju a samo svojské přísvovo, s ktorým žoltne na nás človeku a naše činky zľaduje. A jako tajkého jeho tiež ľudžo privátne nareča.
2: Tošno je jara, každým praje, za dušu, když ty stejš na bankovém automáče, si peníze zvoduješ, ale on žodám, vod zádeš inče, vytáš šeptun knes Filomilos. Hej, tu daj sem, to bude fajn tak činíče, a to bude ten kompliment ja ráde přijúzam, a přes drohu vyzo tiež, hej Filomilos, ľudžo mi je spoznaja, ale tiež nespoznaja. Ja to ten knes Brankáčk, alebo v tým, no. Ja biežu se s viacerými identitami. Přesvět.
1: Zo vostanu stavizničky Filomilosa čerstvé, žortné a napjaté leží ve rukách dve u koautoku. Jedna z nich je Antje Beneken. Ona je po povolaniu dživiznou a pedagoguka a tiež expertka ve čítaniu zvieriečich sledov. V zajšuch letách je za serbský rozvoz tiež ižo druhé seriále písava, kýž v abo vo přírodži jednachu, kajž lesná mrovia Lilo, Krejni Bracia, abo Janka ze sedom dybkami. Tuto vysovanie miestem dávno v archíve rozvoza Dremaja. Mala drozna Filomilos plno tomu jej a celému týme hač do dženstnišieho veselovo bradža. Apropo tým, dalša koautorka je Andrea Keščena. Ďakovano jej je Filomilos práve žortne serbský ptáčk. Ona staví zničky sobu písa a je ze všeho spočatka tiež převožuje.
3: To nie je vizujo žine, že posúne převož byl, to tiež nebyšlo. Trebáme náš serbský svit a když staví zničky jara přepísam alebo jednu ideju bule utvoriu a druhú preču ostajú, no aj potom to tiež ante napísam. To je také dávané a brače. Ja znamenča so na te dny, když Filomilosa písam přeco jara veselu, dokež môžu to bude kreatívna byč a mám hižo miestem bevuchu, kak to Mirko Filomilos praj.
1: Andrej Keščeny po boku je Madlenka Šoučic, spočatne režisérka, miestem rečnica riadu a má přeco vúšnu polepšenku za text. Tu iž dženca Filomilosi, abo lipe prajene týme Filomilosa, veľa zboža za 400 vúdače a vám, při posluchariam, viezo veselo, celé ve zmysle malé je drozne.
4: Le, štuž so medla menčinu smeje, je hodinu dleje živé.
0: Kúž, že štvrt sedem nekajky dodom dej a vo sebe tejšího Filomilo, zofijské zľadovanie na svet a na nás človeko. A to mám nekotre vúrezky abo linky ze 400 vúsovaniu. A to môžeme upraviť, že to je Filomilo Zofia. Napríklad je on prajú. Ja mám môj ščiniara rade, on je nimale tak riane, kajž ja. Abo druze môža obleto zestarič, ale ja a dječinic. To šo sú svoja Filomilosa, kýž nás kažpajne ižo přes 8 let převodža 8. mirca 2008 na čebe prine usúvanie. A přeco ešte má on došť ráno za kúže štvrtk s nami stavač a do dňa startovač. A s tým je Česač menšinu do 8.

Ještě potom svoje cigaretu ukurili ze se Michalom Cežok, až on to nám úne zaspěl, potom můžete si dalšiu srbskou hudbu lubič dať. Anna Vikingec nám zaspěla. To tež znáte, vo subotko látu v srbském rozhlasu. A tež to znajeme Ralf Busi. To šokáš, prajene, hadžo, že večích ještě našim programem.

0: Što je šitko policija nabiđe ližom ima? To bi je Katka Pebelec.
1: Policija s G.
2: Zjezdnje zjev je v utoro večercija 20-letne z svoji Škodu Enyaq. Von bi je na A4 smer Zorec popuču jako kontrolu nad svojim jezdživom zubi. Zranil se nihto neje, tež škitna planka nebu v obškodžena. Na auče pak nastavecna škoda 5000 euro. Puknina Vobruč je v utoru připodnju knjez božu na autodroze 4 smer Zorec, vysokost život je zda budešin zapad vedva. By to prítku napravo při veľkým nakladnom auče bez připovišaka Marky Skania. Podľa jeduce VW na Livečarje zjedže přečivo karkase a auto buvo obškodžene. Cokona škoda na nakladnom auče a VW-u 7500 euro. Krótky vokomik je dosahal mužňu pokradnič a to by v obchodže při Vúžijskym námestče vo Jerecach. 7-60-letná je to boku skrótka předrastčany z Dejovostova, zo by v obchodže hišče po dalšiu drastu šla. Tunle vokomik Vúžich upadu šojo, zo bych ju mužňu rentnarky z tožky pokradnili. 1000 euro za osobu, dalše vosobinské dokumenty abo peněžné kartky pak nesu názbožo brzy byli.
0: Nastavíme 12 minút po 8.

Lično prozdnin dovolj si za šedneho dňa ulečeč, to nemôže žienoš v Ukraju, tež pola nás v blízke okoline. Za mnoho Serbov suša voda k dovolí šojene, ač morio, jezo abo reka. Ač za kúpanie, čomikovaniu, abo prošče jenoš za vočko dovolj při vode mnohých vodpína. No a tute rane voko Miki Viezo tež fotografuja, tola nic jenoš pšečelio a znači sú čipni tež my. Tuž šteče nám rade svoje najrenče dovolové impresie, veselu so přes vaše fota najrenčích jezorov, abo máte krásne foto od moria, abo ste byli s čumikom na vode popuču, stelte nám rade tuto fota a připísajte nám nekotre zajímavostky. No až tuž má druhé riane impresie, přes tuto sa viezo tež všetko veselíme.

0: Če sač mi čino je do napodživeči. Ni štiri, ni štorceči, ale štiri sta ste tu na tutem, na tutih gratulacijah, što ještu nitko mame.
1: Přejeme z Božo.
0: Ja, 400, tuto ličbu sme dženca ižo ráno slyšeli našim programe. Naš Filomilos má dženca svoje 400 usovanie a svierni připosluchari sú nám tiež k tomu písali napríklad Rebeka Hertelová, Lube Filomiloso. Gratulujúči celé útromne tvojemu jubiléu, přes tebe činí serbščinu vuknič vo sebe veľa vesela a tvoj loštne vôz mi přeco tiež zveselí. A Regina Šouče napísa, za mała drozna tak pilne svoje dživo vukonia, to ju jara veseli. Wilki Jack, małe drozne a celomu time, kiš so zatem kuwa. Hej, naš Filomilos dženca svoje 400 usovanie svieči. A ve tutech usovanach je však mytiš také krásne psíslo, ki so tu hodži. Jednu kvalbu na dzień dáš, dušu druhom zvorevaš. A všetko nemôže seba dočakať. Po príhodnej stúdce je on zase na rede. Náš Filomilos.

0: Filomelos. Dirdam dejstva Marmie Drozene.
1: Kach ja na lečna vuka. Krasnje. Ach, šuđe, dokaj škuli ja ladam, je všo pisane, a... Srcala voskota.
2: He? Če hodla voskota?
1: Na, dež tu po vuce biham, travički po mojim brjušku zjedu, a voskota ja.
2: Oha.
1: Znaj minča, je dženca tule na lečni vuce, vjacelus, hač na rejach. Tamle flap flap metečka, tamle zum zum hana, a všude skopčky a švjače. Miso hiža vjači, tak husto každjegu tule strovič. Ej, bones dias, ej, pomebo, ej, ej, bučku alene, ej, moši, moši, a namaste.
2: Vopravdže, vuka je živa, šo švoči a boči, šo je polne insektu.
1: Ach, kiš tež išče svoda. Kajš tule? Abo tule? Stop, to je vosa. Tu račo nje zježeru. Nik som ne kao nje.
2: Filomeloso, to ne je vosa, to je pauk. Kiš jenaš kajš vosa vupada.
1: To, ho, no oj, tjo. Pauko, se so podamo spytal před razčič.
2: Myslu si, že se pauka nekomu před nosom šlapnul.
1: Hej, na mne láda také väčšie stvorenie, ale vole so nehýba. Vupada skýry kajš vopeno, ale te voči také nešto ešte husto videl nesem. Kajš taký monsko skopčk. Tajke dole klibore pak tež ma.
2: Haj, to je Nögawa. Njemse gotesanbeterin. Pulse modliška. Ona tute pauki, kiš vupada jakajš vose, tež rade žere.
1: Po polsku... Przepraszam pani, ja sem spiśniši był serdecznie. Ecebecze. Tytla może sojšti kusk modlič, prosiu. Zapraszam do modlitwy.
2: Na. Nie buď taki hubaty na Nögawu. Ona rade raz kusnu.
1: No hej, tak sprostnie na kajšta tamne sedzi. Nie môže mi ani kusnič.
2: Niekotre Nögawy svojim mužikam samo po porovaniu vovu odkusnu, a ich dospolnia zežaru.
1: Oha. Najprede. A potom ham.
2: Haj, celé prawe.
1: Bo. Ach, vieš ty, tá vúka je veľká dosť, ja môžu sa tiež tamhle záde rozhľadovať.
2: No, druhé vúky majú tiež riane plečky.
1: Vovú vodkusnič, tietla sa mučí a my nedám mozleta ja. Čest, pani Nögawa, meso.

0: Posa menšinu jenedom po napu dživečich. No štož tele dne domske opušči tomu horcota vonka nímale dych odráze. Horcota nie je nojš nepšijomná, ona môže samo jara strašná byč. Vob leto zemreje ve Zakske, nedže 220 ľudí, našči je extrémneje horcote. Tohle však žada se vopsvetové státny sekretár Jochen Flassport národný akcijský plán přečiu horcoče. Sme so raz za to zajmovali, kak vúpada tude horní Úžice komunách s takým konceptom za škyt pred vysokými temperatúrami a hýščiami. Potekým Katka, kak vúpada?
1: Hej, snadno najprv raz rozvožu, što telký akcijský plán přečivo horco, če poprom je. Najprv telko, rieču na tute miestne vo napravách v miestach a nic na usach. Miesta postaja potekým v takých pádach, kak cieča vobydleriu pred horcotu a svuncom škytač. Napisaja, kotre napravy maja plánované a vizo, a to je jara vážne, kak milo sa to šo zapvačič.
0: A što bu za nekotre miesta honie Úžice vúsledžené?
1: Žane miesto taký plán nima, ale zorec a vojerece cety klitu taký nastajč. Neladaja na to vobstia jednotlivé napravy. Zorec, Budešina, Žitava, maja zjavne studnje spetne vodu, kamen steko planuje, a tiš v vojerecach existuje hižo plane za to.
0: Vedere, ale zjavna pitna voda davno jako naprava nedosa. Što činič, ne so beton a šite murje mestah tak očopla, zo ledma utraje, što moža komune to činič?
1: Vosebje Žitava a kamen cete viace štomo mestče sačič, viace zelen dosrič mesta přinjesč. S tem maš tam viace kutka. Nimo toho postaraja so rostliny a vosebje štome dola vo ništo vokvodženja, šako vude mja štome vodu.
0: Klinči, ako by kužda komuna iže vo napravach přemyslovala?
1: Nimale ljubijske mještanosti napšikvat meni, zo je mestče dosč pvoniny vozelenjene a meni so stajkimi tverdženjemi vo perioda horcete jenož panika so širi.
0: A tu iš muža komune sami rozsudič, hač, so temi venuje, abo tiš nic?
1: Aktualne haj, ale to mô so boze zmenič, pretož zjazkový zakon k přimierenju na klimu postaji, so maja šir zjazkové kraje, hač spočatk 2027 strategiju uđevač, kak cedža na so menjatu klimu reagovač. No a hač kraj, potom tiež každú komunu namovia so s tým zabierač. Zakska nie sa ište rozhodžíva, hač jenož v okresám, ale tiež emšim komunám, taký strategický plán nenabôži.
0: Po takým facit najviace, miesto Horní Úžice so kutne s napravami za škyt prečo extrémne horcoče zabiera. Hač budú to v prichode šítke komune činiť dobeč, to Zakske kniežostvo ište rozhodžíva nie.

Na přísud Sinti a Roma v Češem rájšu se žínca přece ještě někdy dá s takovou vážnosti, jako by bylo notné. Žínca uchádají z toho, až mězi živiš náš často či a čižašťa a živiš náš často pěš a stržašťa, jsou nacionázu celisty jednab 500 000 Roma a Sinti přesledovali a zamordovali.

Živiš našo sto vesem mačižašča je přesledovanje Zinti a Romu dojšpilo novu schejžing. Zapšimi še cigan nejo věci veznamienilo vašňu živenia, ale jadnu rasu. Ukaz nejúšego zastojnstva ve vejovaniu přešivu cigánskej ploze je nuskal šikných Romu a Zinti sedaš policajsky registrirovaš. Zachopili sú se predne deportácie Romov a Zinti do koncentrácijských legov. Leto pezdže sú sledovali masové deportácie pe celom teréne Rajcha. Samo v koncentrácijských legvách je stigmatizácia kšacova dalej. SS je želiva popažených přes veznamienenie s čiroškami ve šakorakých barvách do šakých kategóriou. Z väčšieho sú Romu a Zinti veznamienili s carným kušikom za tak pomienionych a sociálnych popajžonych. V niekotarých legvách je bola svejská kategória cigan s brúnym kušikom.

Až do septembra 1964 je centrála Reicha za vejovanie přeživo cigánskému nerodoju registrovalo 1000 Sinti a Romů. Supestajili jich deportirovač z Reicha Vendoligu z nuskaných živašerio v obce Johnny Pelsky. 16. decembra 1602 a stržašťa jo Himmler rozsužil v Auschwitz ukazu všichnych ještí v Reichu zavestaných Sinti a Romů deportirovač do koncentracijských ligů a getů. Cigánske legu v koncentracijském legvě Auschwitz-Birkenau sú natvárili 1602 a stržašťa. 2. augusta 1604 a stržašťa sú tam usmierčili sledných přeživěcích v plynových komerách a legu zaurili.

2 august jo se dlatego 2015 připeznal přes Evropský parlament jako Evropský holokaust opomínský žín za Zinti a Romu. Mezinárodní opomínský žín v opomnišťu Auschwitz-Birkenau každý léto organizuje Centrálna rada se zvězkom Roma v Pelské v kooperaci se Státním muzeum Auschwitz-Birkenau.

0: Zachadnu nijelu, jo bojin spominanja na holokost sinto a romu. Sebastian Elikowski-Winkler jo se z tiju timu zabirao a teke gledao na kulturu spominanja planašoch susedo v Polski. Letosa dajo v cewe nimske prijedne raz akcijske tyženje přešivo anticyganismoju. Ninto v augustče mogu se tuaristva a organizacije z jich projektami přešivo anticyganismoju vo spiechovanje pracovaš, wird 5. oktobra až do 5. novembra supente akcijske tyženje planovane z workshopami, cytaniami a ustajencami a dalšnymi kupvajnskimi pobytovaniami. Dalšne informacije dajo na bodce menšinovego sekretariata. A ninto grajome zase muziku, a to jo vaša muzika.
1: RBB, vaša muzika v serskem programje.
0: Jo, my grajome kuste stvrtk vašu nejlubšu muziku, vaše nejlubše štucky, gaš je nam přeražiošo, abo nam povesč, abo mailku píšošo. Ne lašče pak jo, až přijmješo se našich kolegov a povedašo jim net do mikrofona, ako ten přisvucha ho.
2: Dobrý žen, ja som ten Siegfried Krautz z Janšojc. Ja môžem serbsky povedaš, nic perfektne, ale staré spivy, serbsky spivy, teje ešte spivaš. No jo, ja sa teje vinčujem, jančojské gilce spívajú.
0: No, to rád grajome, ale nežívajšo se, ho spíva ten jančojský ženské cekor, a te jančojské golce v tom spívie, te nespívajú, te plakajú.

Anka Rielcina joho spívava, vena jo vešegu duce była. Ale nic jano zešegom, teke dvujke jezde z autom svúšajú za mogich dovolarju, teke letosa do prozninskego casa. Máme v našej muzice tužinja žinca za to se gožice song. Znáte jo spiu Mam dvojku ruku přes český road movie Jízda z leta 1964 a 1960. V Česky má film žinca kultový status. Frontman band Bute, Radek Pastrňák, grajo ve jadnej z gvónych rolu sám ve filmie sobu.

Gaš žinca viaco, hešte nemáš o nic prítk, ve serskem domje hovechoše bozu vetvorio se nova ustajenca s titulom Vúžiske grajkanje s barvami, lauzica farbšpíle. Umiocoka Marita Vopserova predstajo svoje molbe s vúžiskými teke serskými motivami. Musikaliski oprobio vernisažu Kupka Drevjanki. Viacor sega šestčič bedeali v serskem domje Byš. A Kupka Drevjanki taga jo z Börku. Žož Rono přigotuju svoj domoniski adrastvine svežen konc mjaseca. Žinca viacor zmaka se togodla domoniski adrastvine tuaristvo v Börkovach na zgromažinu, a kšir tam přigotuvaš svežen. Napo vesemich v sportlaskem domje žolus. A seniore Borkojskiego amta sú pri gošbie domovnískiego svieženia přepšosone na seniorove vetpodňa pietk 28. augusta. Za to pak dešo se ninto južo přizjavíš pla vašich šoto. Pön ježo Borkojska čochta z vami na svieženišťo v Borkovach vet zegačich bužo písane rozviaselinský program a kafe a mazajnc. Až to z 12. augusta dešo se přosom přizjavíš. Aho, sute drevjanki, gromaže z kubku vokašina. Marianka.

Na přísud sind die Aroma v Češem Reichu se žínca přeci ještě někdy dá s takovou vážnosti, jako by bylo notné. Žínca uchádají z toho, až mězi živičnáště sto či a čižašťa a živičnáště sto pěš a stržašťa jsou nacionázu celisty jedna 500 000 Roma a Sinti přesledovali a zamordovali.

živiš na 606 a čižašťa sú ve strobotnickém amše Rajcha v Barlíniu zachopili projekt přesliženia rasov ve Zinti a Roma v Nímskej, Austrijskej a v obcerku Žinsašnej Českej republiky. Přitom sú mňa s druhým užovali rodopise jednotlivých familiou Roma a Zinti. A te sú se šegnuli psase přes věce ako 100 let sledek. Sú ľudí mierili, fotografirovali, registrirovali kšejnú kúbku, barvu vosov a vecov. Živiš na 606 a čižašťa jo uši toho sledoval ukaz ve vejovaniu přešivo cigaňskej ploze. Ten jo dal zaklad za nuskanie Zinti a Romu ve staštrajne zasedlone na viestem miestne. Prakticky jo to pak veznamienilo zamestnenie ve Ligvach.

2 august jo sed latogo 2015 připeznal přes Evropský parlament jako Evropský holokaust opomínský žín za Sinti a Romů. Mezinárodní opomínský žín v opomnišťu Auschwitz-Birkenau každý léto organizuje Centrálna rada se zvězkom Roma v Pelské v kooperaci se Státním muzeum Auschwitz-Birkenau.

Anka Rielcina joho spívava, vena jo vešegu duce bila. Ale nic jano zešegom, teke dvojke jezde z autom svušaju za mogich dovolarju, teke letosa do prozninskego casa. Máme v našej muzice tužinja žinca za to se gožice song. Znate jo spiv Mam dvojku ruku přes český road movie Jízda z leta 1964 a 1960. V Česky má film žinca kultový status. Frontman band Bute, Radek Pastrňák, grajo ve jadnej z gvónych rolu sám ve filmie sobu.